Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat ve majské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
0: Bylo 9 hodin.
6: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
2: Startuje polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a

Smooth, Delicious, Anderson Paak. Na začátek čerstvého poledního menu, pro ty, kdo posloucháte v pátek 2. října, tak je to první polední menu října, októbra roku 2026, tak si uděláme pořádný Oktoberfest. Nepotřebujeme k tomu ani litry piva, stačí dobrá muzika. Srdečně zdravím taky Martina Smátka za jeho dopolední vysílání plný hlubokých informací. Velký díky. Pro ty, kdo posloucháte v nedělní repríze, tak užívejte. A pokud nemusíte z postele a můžete si užívat trochu lásky, tak vám k tomu hezky zahraju. A jak říkal Martin, tak vás čeká dneska i lupení, protože tento víkend pořádáme hnedka dva zajímavý koncerty. A o tom si povíme za chvilku, cože se to bude dít. Teď už Guru, ale ne v rámci Gangstar s DJem Premiérem, ale v rámci jeho geniálního a naprosto nadčasového projektu Jazz Matez. Niggas gotta know we been putting it down. This shit is certified right here. No games with this right here.

Z mýho pohledu naprosto nadčasová muzika, kterou poslal do světa guru v rámci svého projektu Jazzmetes. Já jsem vám teď zahrál z druhého dílu této kompilace, která se jmenuje The New Reality. A teď si představte, že on měl úspěšnou hiphopovou kariéru s DJem Premiérem jakožto gangstar, ale měl takový velký přesahy, že právě spustil Jazzmetes a na jedné desce hostujou, pozor, držte si klobouky, Chaka Khan, Michelle DeGeo Cello, Jamiroquai, Patra, Freddy Hubbard, Aini Kamoze, Courtney Pine, Cool Kid of Ultramagnetics, Kenny Garrett, Bahamadia, Big Shug, hafo dalších. Na jednom jediném albu tolik hostů. A v tady tomhletom songu možná jste rozpoznali vokály právě Jamiroquaie. Song se jmenoval Lost Souls. Tak všem ztraceným duším snad pomohl se rozsvítit, si rozpomenout na něco zevnitř. Takže tohle byl oda na Gurua, toho rapovýho gurua. A teď tady pro vás mám, původně jsem si myslel, že zahrajeme nějaký soulovky teďka, jakože od Jamiroquaie někam dál, ale jak tam začali najednou zpívat to Get Up, Stand Up, říkal, tyjo, to je zase asociace zase zpátky k reggae, který je starším bráchou hiphopu z mý perspektivy. A reggae, víte, že tady nejenom na koloru se věnuju dlouhodobě, pravidelně. A tak bych jenom chtěl dodat, že Get Up Stand Up znáte určitě všichni od Boba Marleyho, ale původně ten song napsal Peter Tosh a najdete ho v jeho podobě. Ale teď tady to CDčko nemám úplně po ruce, takže dáme nejprve toho Boba. Ale dáme Boba v remixu jeho syna Stevena Marleyho, který vydal desku Chundown Babylon, myslím, že to byl nějaký 99. a ta deska byla tak dobrá, že za ní dostal Grammy a je právě taky takový dobrý mashup reggae a s hiphopem a taky neuvěřitelné množství hostů, jako je Erykah Badu, Rakim, Busta Rhymes, Lauryn Hill, MC Light, dokonce Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmith, jsou tam The Roots, je tam Chuck D z Public Enemy. Takže kterou z těch písniček vám mám teďka pustit, když je jedna lepší než druhá? Toť otázka, ale možná vás zaujal ten Steven Tyler z Aerosmith, tak schválně, jak zní, když se Aerosmith přidají k reggae songu. Nějak takhle.

This one is for all the leaders. Tohle je pro všechny vůdce, nejenom ty politický. Že v referendu tam zpívají, vy měníte svět, vy proměňujete svět. A jak chcete proměňovat svět? K lepšímu anebo k horšímu? Blížej se volby, nejenom tady u nás, takže to je zase taková otázka, co vox populi na to, co lidi jsou spokojení, nejsou spokojení. Myslíš si, že tam ty kradou, nebo tam ty kradou, nebo všichni kradou? Otázka. Nechci v tom nějak zabředávat ani zastávat nějakou polaritu v tom celém, nicméně znova rozhodujeme o tom, kdo chceme, aby nás reprezentoval a vlastně rozhodoval o nás a o našich právech, svobodě, nezávislosti a mnoha dalších tématech. Tak rozhodujme dobře, ať to není taková katastrofa, jak to aktuálně vypadá. Ne? A tohle to byl Damian Marley a jeho bracha Steven Marley a Nas ze společného alba Damiana s Nasem, který se jmenuje Distant Relatives, taky naprosto nadčasový kousek, který už má 16 let za sebou, ale vlastně důležitý cornerstone pro právě to zbližování reggae s hip-hopem. Damian Marley je v tomhle tom hodně daleko a tato deska z mýho pohledu stále nadčasová. Tak This One for All the Leaders. A když jsme ve světě reggae music, tak bych rád ještě vzpomenul pána, který žil na začátku tohoto týdne, opustil hmotný rozměry a byl to legendární zpěvák, který si říkal Lieutenant Stitchy, nebo se mu taky říkal The Governor, těch přezdívek měl víc, byl neuvěřitelně šikovný už od mládí. Původním povoláním mimochodem učitel, učitel, myslím, biologie a tělocviku, ale když sám vzpomínal na svoje dětství, tak říkal, že neměli vůbec žádné peníze na to, aby chodil do školy, tak sbíral z odpadků učebnice svých bohatších spolužáků a sešíval to dohromady a dopisoval ty chybějící části a naučil se zajímavou metodu memorování, že si dělal různý říkanky třeba na téma biologie, tvoje tělo je tvořený z vody, dadadadadam, prostě všechny ty informace a z toho si začal dělat říkanky, které mu pomáhly prý až do střední školy, si vlastně zapamatovat ten obsah, co bylo potřeba se nadrtit. A vydrželo mu to a vlastně mu tenhle ten způsob dal velmi speciální způsob, jakým potom zpíval, nebo taky, jak se říká, na Jamajce toastoval, protože Jamajčani by mu neřekli úplně, on byl zpěvák, ale zároveň by mu řekli, že je DJ, on byl master DJ, v tom jamajském slova smyslu, že DJoval, což znamená, to je vlastně předchůdce rapu, byli DJs na Jamajce, tak jenom takovýhle zase můstek mezi světy reggae a hip-hopu. Ten pán se jmenoval Lieutenant Stitchy a já jsem mu věnoval teď v úterý, myslím, že asi hodinu a půl vlastně tribut o jeho životě a o jeho muzice, tak si můžete proposlouchat mnohem víc v nedělní repríze od 22. hodiny tady u nás na Koloru, anebo se stát předplatiteli mýho speciálního účtu herohero.co/admiralkolibal, kde archivuju tyhle ty reggae speciály. Tak tolik ty pro vás. Přemýšlel jsem, jestli by takovýhle hero byl dobrá varianta i pro vás, kdo máte rádi polední meny. Napište mi, budu moc rád za vaše odpovědi na lukas@radiocolor.cz a ten e-mail si někam zaznamenejte, protože za chvilku už bude slíbená soutěž o lupení na tento víkend, kdybyste chtěli jít na dobrý koncert. Ale ještě předtím Lieutenant Stitchy za alba Real Power, skladba, která získala tehdy mnoho ocenění. Jmenuje se I Stand Solid as a Rock.

Tak to byl Lojtan Styčí. Já ještě připomínám jednou, že tu velkou vzpomínku můžete si dát v repríze v neděli v noci. Reggae speciál startuje ve 22 hodin. Nejprve tam je takový velký český tribut v rámci svatého Václava. A potom už hodina a půl se Styčím. Tak, tohle to je najednou skok někam úplně jinam. Respektive z Jamajky na jiný ostrov Velké Británie. Central Sea. No a pak ještě Children of Zeus a dělám si ten prostor k tomu, abych došel k Hype and Dash, ukrajinský jazzový kapele roku, mladý partě, která se už představila na mnoha festivalech, na Pohodě vystupovali dvakrát, v Česku ještě nikdy, až teďka nadcházející neděli 4. října je přivážím do Kafe v Lese na takovou trošku symbolickou adresu Krymská 12. A právě o lístky na Hype and Dash a budeme dneska soutěžit. Jo, posloucháte Color Music Radio, polední meny a C by se asi trochu zlobil, kdybych mu takhle to celý prokecal, takže Central C pěkně od začátku Wagwan, což znamená v jamaickém patuá What is going on?

Children of Zeus z jejich nového alba At The World Burns. Skladba jménem Good Light, ať je to trošku na optimistickou notu. No a teď už slíbený kontest, slíbená soutěž o volné vstupy na tento víkend. Už jsem tady o tom několikrát mluvil, že jsem slyšel dvě zajímavé kapely, které shodou okolností jedou stejný víkend, tenhle ten nadcházející kolem Prahy, a tak jsem domluvil hned dva koncerty. Ten první proběhne v sobotu v Davidský klubovně, budou to belgický AO s skvělou zpěvačkou s portugalsko-mozambickými kořeny, takže vlastně trochu latino, trochu akustika, trochu elektronika. A je to moc dobrý. Viděl jsem koncert v Belgii s novým albem pro 2000 lidí a u nás v Praze budou hrát pro 95 a i tady doufám, že bude plno, protože ten koncert bude fakt famózní. Navíc bude mít velmi zajímavou přeskokanku, kterou bude Nina Rosa, která vydala taky nový album před pár dny. Davidská klubovna tuto sobotu 3. otvírá se 19.30. Nina bude hrát od 8 a od 8:30 večer potom AO. Ty jsme si hráli minule, teď už hrajeme Hype and Dash, který vystoupí v Praze hned o den později v Kafe v lese na adrese Krymská 12. A to je instrumentální kvartet z Kyjeva, který nedávno dostal ocenění za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny. A ta muzika ale není zdaleka jenom jazz. Protože mě hodně baví, jak hrajou, protože udělají break, boom, je tam hip-hop, boom, je tam úplně jiný žánr. Prostě skvělí muzikanti a dva nádherný koncerty, kvůli kterým jsem dal dohromady celou takovou novou sérii jménem Prague Outer Box. Tady to dobře slyšíte, ne najednou break. A úplně jiný groove. Tak speciálně pro všechny muzikanty, ale i pro vás všechny ostatní, kdo máte rádi zajímavou muziku, kdybyste si rádi rozšířili obzory. V sobotu AO a v neděli Hype and Dash v Praze. A já dám teď do soutěže dva lístky, můžete si vybrat, na který ten koncert chcete. Případně vám to rozpůlím, že jeden lístek na jeden a druhý lístek na druhý. A dám jednoduchou otázku, ať vás je co nejvíc v soutěži, a to sice, jak se jmenuje velký album Hype and Dash, který vyšlo v loni a z kterého se teďka hrajeme skladbu jménem Bird's Church, a která zazní teď pěkně od začátku. Jak se jmenuje tohleto album, který Hype and Dash vydali v roce 2025? Pište mi na lukas@radiocolor.cz. Losovat budu už pátek odpoledne, takže je to relevantní jenom pro ty, kdo posouváte v premiéře. By the way, dneska je den nenásilí a den úsměvu, tak připomínám.

slušný, ne? Rozhodl jsem se, že tohleto album zahraju jako další album týdne, to znamená v neděli od 13. hodiny si můžete dát tuto desku, jejíž název vám teďka nebudu říkat, abych neprozradil pointu otázky, že si ho dáme ve 13 hodin jako album týdne. Tady na Koloru v neděli, jakožto poslední pozvánku na nedělní jejich večerní koncert. Když jsme u soutěží, tak jsme měli z minulého menu otevřenou jednu otázku o knížku z nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem poledního menu. A o knihu Proč potřebujeme Dalajlámu, o jeho činech, postojích a nápadech na řešení pro Čínu, Tibet a svět. Knihu napsal Robert Thurman, známý americký buddholog a Dalajlámův dobrý přítel, mimochodem taky otec Umi Thurman. A otázka byla relativně jednoduchá, jak se jmenuje 14. Dalajláma vlastním jménem, a já teď z těch, kdo mi napsali na lukas@radiocolor.cz mi napsali správné odpovědi, tak teď losuju, roztáčím kolo štěstí. A vyhrává Martin, gratuluju, knížku ti budeme posílat, a kdo byste jí měl o ní zájem, tak dharmagaia.cz. Až do konce tohoto týdne je tam taky velký výprodej, hned 20 titulů za ceny 50-80% dolů. A stránky jsou dharmagaia.cz. Ode mnou ještě Hype and Dash jednou. Neuvěřitelně pestrý song jménem Hype and Delica.

Jo, takhle pestrý to bude. S Hype and Dash v Kafe v lese v neděli večer. V neděli mimochodem svátek svatého Františka z Assisi, den zvířat. A vedle Františka bude slavit taky Evald, kdo posloucháte v premiéře, tak slaví Olivie, Oliver a kdo to je? Olympie. Tak, luna v blížencích, element vzduch u rostlin, květ, a u nás, u lidí, když je luna v blížencích, tak to jsou všechny ty párový orgány, to znamená plíce, průdušky, paže, ruce, to všechno je nějak spojený s blížencem, co doporučuje kalendář Krásný paní. Tělo potřebuje kyslík, dýchat vědomně a čistá voda taky pomáhá. A jak teda vyplavovat ten hormon oxytocin, hormon štěstí a vzájemnosti? Třeba obejmout nějakou osobu, kterou milujeme. Tak tolik otec Fúra pro dnešní polední menu, takhle před víkendem. Doufám, že máte dobrý čas, a já mám prostor teďka pro úplně poslední song pro dnešní polední menu, a říkal jsem si, hele, že by jsem vám mohl zahrát něco z nového alba Chaka Khan, jo, a to album je velký, jmenuje se Chuck Zilla, je tam Chaka Khan jako Godzilla nad New Yorkem, a má tam zajímavý hosty Snoop Dogga nebo třeba Lennyho Kravice. A já vám ale pustím její solovou věc, právě která otvírá celý to album a podle který se ta deska jmenuje, Chuck Zilla. Krásný víkend, doufám, že se uvidíme v sobotu na AO v Davidský klubovně, anebo v neděli na Hype and Dash v Kafe v lese. Jezděte opatrně. Já jsem viděl na vlastní oči, by the way, jak někdo nezastavil na stopce a vjel na dálnici, aniž by se pořádně kouknul, a tam měl nákladňák, který nemohl zastavit, i kdyby chtěl, snažil se. No a tak se střetli a bylo to úplně přímo auto přede mnou. Není to pěkný pohled. Takže radši nádech a výdech a nikam nepospíchat, ne? Tak, no a Chaco, sorry, já pustím hele radši tady tuto záležitost. Always love the challenge.

Krása, tak ještě jeden pull-up, hele. Tý paní, víte, kolik je Chaka Khan? Já vím, že byste to u dámy nemělo říkat, ale tohle to je dost úlet. 73 a dělá takovouhle muziku. Je to třetice ukázka se Snoop Doggem Boogie in my soul. Jako závěr poledního menu.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Album týdne, čerstvé album pro vás v plném poslechu v následující hodině. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, tentokrát se podíváme za kyjevskou kapelou Hype and Dash a jejich album Late z loňského roku. Tento kvartet propojuje jazz, ale taky hip-hop, elektroniku a progresivní rock. A jejich loňská deska je dobrou příležitostí poznat, jak zajímavá a pestrá muzika dnes na Ukrajině vzniká. Hype and Dash se dali dohromady v roce 2019 a na albu Late pracovali 6 let. Vyšlo 10. října 2025, přináší 16 skladeb a dohromady přes hodinu muziky. My si dáme zhruba 58, co se nám vejde. Je to tedy poměrně rozsáhlé představení kapely, která se od začátku hledá vlastní cestu a volně přechází mezi různými hudebními světy. Základ jejich sestavy tvoří bubeník Miška Biršenka, kytarista a baskytarista Jevhena Pučachova a dvoje klávesy, za kterými stojí Polina Malboroda a Dmitro Starstev. Už tahle kombinace nabízí spoustu prostoru pro práci se zvukem, rytmem a atmosférou. Jazzová průprava se tu potkává se hiphopovými groovy, elektronickými barvami a rockovou energií. Rozmanitost alba dobře vystihují jednotlivé skladby. Bird's Church má blízko k funku, Matsura a Tara zase k filmovým náladám. Ve skladbě Dead hostuje trumpetista Dima Bondarev. A ukrajinský recenzent Oleksandr Kovalčuk při poslechu připomíná kapely Tortuás nebo třeba Jaga Jazzist a u skladby Test taky legendární Maggot Brain od Funkadelic. To může být zajímavý vodítko pro všechny, kteří rádi objevují muziku na pomezí žánru. A tohleto album není jenom představením, ale zároveň i pozvánkou na nedělní koncert, to znamená dnes večer 4. října Hype and Dash vystoupí poprvé v Česku a to v Praze v klubu Kafe v lese v rámci seriálu Out of Box, neboli Mimo škatulky, na který vás tímto srdečně zvu. Takže Hype and Dash a jejich loňský album Late právě teď na Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
8: Can I please have your attention?
11: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
12: Let's find out. Ready, set, go.
13: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Je tady pravidelný čas na pořad Saxepíl, u kterého vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách Saxepílu, to znamená muzika převážně saxofonová z oblasti R&B, soulu, funky music, fusionu a nebude chabět ani latina. Tak tady pojďme si to užít a tady je spoustu muziky i na vaše přání. Je tady smooth jazz a skvělá flétnistka, která nám zahájí saxepíl. Kim Scott. Back Together Again na Radio Color.

čas pro příčnou flétnu, to je skvělá dáma Kim Scott, Back Together Again. No a když jsme u toho smooth jazzu, teď vám nabídnu trio, které tvoří trumpetista Rick Brown, saxofonista Kirk Wallim a kytarista Norman Brown, BWB. A samozřejmě si vzali velký hit Michaela Jacksona, Another.

My jsme se nabídli trochu smooth jazzu v podání fenomenálního keyboardmana, pianisty, který se říká Alex Bagnon ze Švýcarska. Skvělý hráč. A teď už je tady společný projekt dvou legend. George Bensona a Al Jarreau. My se nabídeme skladbu Breezin, velmi známý hit 70. let, a teď už z alba, které mám velmi rád. Giving It Up, George Benson a Mr. Al Jarreau.

Skvělá parta Tower of Power, pořadu Sex Appeal, Attitude Dance. Legendární kapelu teď vystřídá vokální čtverice Manhattan Transfer. Parta, která vznikla v polovině 70. let. A tahle ta kapela má opravdu velkou tradici. To je Cantaloupe, Flip Out. New York, Manhattan Transfer.

Posloucháte Sex Appeal, čas pro sex. A tohle je legendární Gerald Albright. Skladba, která byla natočena v roce 2006 a tenkrát naspíval CeeLo Green a Danger Mouse. Ovšem v podání instrumentální to byl Mr. Gerald Albright. Crazy. A teď už Maceo Parker.

Georgi Porgi na koloru State Cow od kapely Toto. Dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal a já vám samozřejmě přeju ničím narušený poslech i dalších pořadů na Radio Color. A my se uslyšíme v pravidelném čase, a to v 15 hodin v neděli, ale též můžete vyladit v sobotu ve 13 hodin a nebo ve středu v 18. Do té doby naslyšeno, mějte se moc krásně, loučí se Vlaďk Vrtina a mějte se sexy. Ahoj vám všem.

0: I know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Barevná hodina Honzy Martina.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu tentokrát už 94. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnešní hodinku jsem si rozdělil mezi tato čtyři jména. Jako tradičně vždy po třech ukázkách. Zahájíme, myslím, docela šikovnou kapelou Le Chef, hrající surf music. Pak to bude zase trochu jiná rocková odnož, tentokrát z příměsí arabské hudby, v podání souboru Temenik Electric. Na rockovém základě vzniká i to, čím se prezentuje Michael Lemire, co by The Wall Factory. V tomhle případě půjde o nakročení k folk rocku. No a čtvrtým ze čtveřice bude ještě více hledající až experimentující hudebník Ferdinand Richard. Toho by někteří fajnšmekři mohli také znát, ale myslím, že by mohl sednout i průměrnému rokovému uchu. Jestli vyjde čas na nějaký příhoz, na úplný závěr, to se teprve uvidí. Začneme v Dunkerque, třetím největším francouzském přístavu, ležícím jen pár kilometrů od belgických hranic. A vypadá to, že by tam mohly být i příhodné vlny na surfování. A kdyby ne, 10 let tam hraje aspoň jedna velmi dobrá surfová kapela, a to trio Le Chef. V roce 2011 jim na značce Impossible vyšlo jediné album a z něj si hned dáme něco na rozjezd. Hold Fast.

Posloucháme Le Chef z francouzského Dunkerku, z jejich prvního alba z roku 2011, jinak natočeného a smíchaného za 5 dní. Tohle trio není zrovna z těch, které by o sobě hrnulo informace do všech médií, takže údajů je poskrovnu. Ono je to s danou hudební surf scénou docela pravidlem, ale aspoň formální obsazení bych tady měl. Takže Toma Reverb, kytara, BB Guitar Miller, bass kytara a u bicích prostě číslo 25. To první album dostalo celkem dlouhý a sebevědomý název. The Astonishing Surf Level Event Sound of Le Chef, čili úžasný surfový zvuk na úrovni Le Chef. Z 18 instrumentálních skladbiček jsem vybral ještě jednu, Black Ice.

Lešev se v roce 2012, krátce po vydání prvního alba, objevují i na sympatické kompilaci francouzských surf kapel, o které tady už v minulosti padla několikrát zmínka a která se jmenuje L'Appel de la musique surf. Lešev tam jsou zastoupeni skladbičkou Et si tu n'existais pas.

Posloucháte pořad francouzské vychytávky a koukám, že se neplánovaně přesouváme z nejsevernější oblasti kontinentální Francie, čili Francouzi s oblibou nazývané Hexagon, až do té nejjižnější, konkrétně do Marseille. Z tohoto rovněž přístavního města totiž pochází skupina Temenik Electric. Hudebně to je ale zase jiné kafe, lehce šmrcnuté třeba i arabskou, možná přesněji severoafrickou hudbou. I podle jmen ji mají 4 z 5 členů v krvi. Ale těch ingrediencí je více, hlavně rock a k tomu blues, elektronika i funk. Už první eponymní EP z roku 2011 přineslo mimo jiné hodně originální verzi slavné Hendrixem proslavené Dylanovky All Along the Watchtower. Taky zkusíme.

Posloucháte pětici Temenik Electric, jejímž předpokládám nepsaným lídrem je zpěvák a kytarista Mahdi Hadjary, jenže v kapele i hlavním autorem. Sám říká, že zná lépe angloamerický rock než současné arabské poprokové kapely a ta první ukázka byla de facto dokladem. Po prvním EP vyšlo v roce 2012 ještě jedno a o další rok později pak první a velmi dobře přijaté album s názvem Wajhada. Sila zde převažují arabské texty, podobně jako v případě titulní skladby, kterou vám právě teď nabízím.

podobném stylovém duchu se nese i druhé, snad ještě o chloupek lepší album, Inshallah Baby. I z něj tady mám ukázku. Mezel El Barani. Jinak jsem hledal nějaké novější informace a našel jsem třeba recenzi nedávného vystoupení v Montpellier, kde představili už i nějaké texty ve francouzštině. Možná se objeví i na chystaném novém albu, které by snad mělo vyjít počátkem příštího roku.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Jedním z asi méně známých, ale zajímavých britaňských hudebníků, usazeným v Rennes, je kytarista, zpěvák a třeba i hráč na akordeon Michael Lemire. Pro své muzikantské projekty však používá jméno The Wall Factory. Obvykle hraje ještě s bubeníkem a baskytaristou, případně dalšími hudebníky, a výsledkem je jakýsi folk rock šmrncnutý psychedelií. Jeho historie začíná v roce 2011 a pod tímto jménem můžeme zatím najít dva vydané singly, jedno EP a jedno album z roku 2016. Toliko stručně na úvod a hned se lehce mrkneme na první single z roku 2012 a písničku Constantino.

The Wall Factory, značka, kterou používá Michael Lemire. Ve stejném roce jako první single, to jest v roce 2012, mu vyšlo ještě i první EP, Initiatory Road. K němu se v následujících minutkách de facto vrátíme, protože jsme z něho svého času už jednu skladbičku poslouchali. Tentokrát jsem vybral Cloudy Home. Snad ještě dodám, že ani v případě The Wall Factory se v dnešním pořadu prozatím nedočkáme francouzštiny. Zkrátka i on se ve svém projektu drží stabilně jazyka anglického.

V roce 2016 se už The Wall Factory představuje větším formátem, a to album s 10 písničkami nazvaným The Lost Souls Bay. Z něho jsem vybral singlovku Self Killer. Jinak s největší pravděpodobností se Michael Lemire pár posledních let věnuje už zase jiným projektům, i když stále na hudební scéně doma v Rennes. Je například kytaristou písničkového sextetu Icaro Vertigo, kterému letos vyšlo čerstvé album. Počítám, že i u něj se v dohledné době zastavíme.

Na závěr, přesněji na čtvrtou čtvrtinu francouzských vychytávek, tady mám jednoho zajímavého francouzského hudebníka, mimo jiné baskytaristu a zpěváka Ferdinanda Richarda. Ten byl už od 70. let přítomen u řady avantgardních rockových projektů, z nichž nejznámějším byl soubor Etron Fou Le Loublon. V 80. a 90. letech mu pak vyšlo asi 5 solových alb, z toho 2 pod hlavičkou Ferdinand et le Philosophe. A v roce 1993 taky jeden projekt, na němž byl jedním ze čtveřice i brněnský Vladimír Václavek. Hudebních perliček by se z jeho nahrávek dalo vybrat opravdu hodně, takže si hned jednu dáme. Jmenuje se Padrain Milan a pochází z prvního, řekněme, solového alba, tedy vydaného pouze pod jménem Ferdinand v roce 1981. Jmenovalo se On Form.

peut-être y arriver.

Posloucháme francouzského hudebníka Ferdinanda. Jak už jsem se zmínil, dvě alba na počátku 90. let natočil a vydal pod hlavičkou Ferdinand Elle Filozof. To první z roku 1991 se jmenovalo Anklim a z něj teď zazní ukázka s názvem Anjolí Coco, pěkný kokos.

Myslím, že za zmínku stojí i další deska vydaná v témže roce, tedy v 91., kterou Ferdinand natočil s Angličanem Fredem Frisem. Jde o jakousi surrealistickou rockovou operu s názvem Dropera. Vybral jsem z ní scénu číslo 2, Mauvaise Gauche, chybné odbočení vlevo. Ferdinand Richard se v poslední době věnoval spíš organizační a manažerské práci v oblasti nekomerční muziky. Nyní třeba šéfuje neziskové organizaci Global Grand Central a nějaké nové nahrávky jsem nezaregistroval.

Zdá se, že tentokrát malá chvilka, tak na jednu písničku ještě zbývá. Takže zkusím něco z opačného konce, respektive nějaký slušný mainstream. Následující zpěvák, který tady už taky kdysi zazněl, patří mezi vůbec nejprodávanější umělce francouzské pop music. Jmenuje se Florent Pagny, narodil se v roce 1961 v Chalon-sur-Saône v Burgundsku, mimochodem slavném to městě, kde vznikly první fotografie, a začínal jako televizní herec. V roce 1987 ale napsal a nahrál vlastní písničku N'importe quoi a byl z ní veliký hit. První album z roku 1990 nedopadlo komerčně podle jeho představ a podobně i další dvě nebyly kasovními trháky, i když se všechna dostala do francouzské top 20. Pagny měl mnohem vyšší cíle. A nakonec se to podařilo a v podstatě všechna následující už se prodávala jak housky na krámě. V diskografii jich napočítáme už přes 20. Poslední novinka se objevila letos pod názvem L'Avenir a myslím, že pozici 17. nejprodávanějšího francouzského interpreta všech dob by mu pokazit neměla. Pokud jde o pocty formální, tak první cenu Le Victoire de la Musique dostal v roce 1998, tehdy jako mužská osobnost roku. Florent Pagny je třeba na můj vkus trochu střední proud a většinou mi jeho nahrávky přijdou zajímavé spíš jen aranžemi, ale občas se vyloupne perla. To je i případ ukázky s názvem Ma Liberté de Penser. Byla to i jednička ve francouzské hitparádě v roce 2003. To bude pro dnešek všechno a já se zase těším na příště. To jest přesně za týden. U mikrofonu byl František Vich.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tu ti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
3: Hi, Ronald Reagan.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80.

podporuje Repre Four Seasons. Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. Krátce po 20. hodině, pokud jde o premiéru, anebo v repríze v 10 hodin. V neděli ve 20, v sobotu v 10, to je jasný, jako Lone Music Radio, začíná tenhle ten pořad, který se jmenuje ACX, American Country Express. Taky na rádích Sázava, Amerikána, je to jasný. A zdraví vás Martin Svátek. No tak já mám pro vás samozřejmě zase nějaký novinky, podíváme se na jedno docela zajímavý album, který se jmenuje Crisco, jakože country a disco. No tak to za chvilku, teď už Jordan Davis, moje oblíbená záležitost What My World Spins Around, krásný poslech.

skvělá věc, asi nejlepší podle mýho soudu. What My World Spins Around, tak tohle je Jordan Davis. Skvělý pohyb má tato věc. A teď už jsou tady The Flats Boys. Tohle je ukázka, která se jmenuje Banjo.

další nová, nebo tentokrát nová muzika, tohleto jsou Lukové, Combs a Brian. Tahle ta nová věc je 26 z nuly, novinka v Americe.

pořád v Kanadě, pořád ještě v žebříčku. Kolem 26. místa, už to jde sice dolů, ale pořád se drží Kane Brown. Jeho současná věc, stále tedy, věc, která se jmenuje Woman. No teď dvojice, která má taky úspěch, tohle je Lainey Wilson a John Mayer. Phone, keys, wallet. Tohle je Lainey Wilson.

Tak tohle to je samozřejmě Lainey Wilson a John Mayer. Jinak John Mayer, jeho tvorba se taky tak trošku dotýká té country muziky už skoro tak nějak od prvního alba, je to tam tak trochu slyšet a jeho hlas je skvělý, škoda, že teda v této věci se neobjevila jenom tady jeho kytara, která je taky samozřejmě parádní, takže Lainey Wilson a John Mayer. Teď už novinka, kterou má na svědomí Matador, Kenny Chesney, taky debutoval hodně vysoko v žebříčku časopisu Billboard.

taky. Album jsem vám představoval, to se jmenuje Stages, tohle je Lauren Elena, Walking on Broadway. No, tato věc samozřejmě nefiguruje vůbec v žebříčkách, ani se zatím moc nehraje, tak uvidíme, jestli se to povede třeba později. Každopádně teď je takový jenom postřeh a pohled tedy do kanadského žebříčku. Tak tam samozřejmě sestupnou tendenci má teďka už v tuhle chvíli Dallas Smith se svým hitem, který já tady teďka tlačím hodně a hraju Good Time Goes. Ale je zajímavý, že v tomhletom kanadském žebříčku ty jejich interpreti, tedy Kanaďani, tak se do tý, na ten stupeň vítězů skoro nikdy nedostanou. Teda aspoň to, co já teďka pozoruju, ten kanadský žebříček, tak se nikomu tady z těch neúplně známých interpretů, který se neprosadí po celé Americe, tak se prostě nedostanou přes to čtvrtý místo. Já jsem si říkal, že třeba ten Dallas Smith by to mohl dokázat tady s tím nábojem, prostě tady s tou peckou. Dostal se na pátý místo, to je prostě to začarované číslo, kde ty Kanaděni a ty míň úspěšní interpreti, kteří se nedostanou do toho amerického billboardu, tak prostě dál se nedostanou. No. Je to zajímavé, jak to funguje, jak je to trapný vlastně. Já kdybych se z toho svůj žebříček, tak první je právě Dallas Smith, Good Time Goes, a druhá by byla Lauren Elena. Takže první dvě příčky vám teďka hraju ze svého pomyslného žebříčku Good Time.

Dana Smith v tuto chvíli na Cloud Music Radio na Sázavěna Amerikána. Good Time Goes. Tady jsem zahrál ty dvě pomyslné místa ve svém žebříčku, které už dávno nesestavuju. No tak ještě třetí místo bych zahrál, to je jasný. Velká paráda, tady ta dvojice Michael McDonald a hlavně Keith Urban. Skvělá věc We Go Back.

Na žádném americkém rádiu jsem neslyšel ani v Kanadě tuhle tu věc, ale také nejsem žádnej ten, který by projížděl každý rádio. Na to je jeden můj kamarád, ten se samozřejmě v rádiích vyzná, Tonda, ten on si teďka neposlouchá v tuhle chvíli, ale zdravím, když tak Kladno, to je jasný, jinak tenhle ten boj, ten má veliký sluch a v rádiích se vyzná a vyzná se v mnohým dalším, no, hlavně taky v muzice. A tak kdyby poslouchal, tak zdravím. A tohle byl Keith Urban, jinak taky jeho a moje oblíbená věc. Společně s ním taky Michael McDonald a We Go Back. A teď už skvělá Miranda Lambert vydala album, který se jmenuje Crisco Country and Disco, baby.

To je jeden ze singlů, který vyšel ještě před vydáním alba. No teď duet, který jsem očekával, že asi bude na albu. Tady je Miranda a Ella. Miranda Lambert, Ella Langley. Věc, která otvírá celou tuto desku. Desku, která se jmenuje Criscou, kterou si v tuhle chvíli představujem. A kterou vydala Miranda Lambert.

skvělý holky, to je samozřejmě Miranda Lambert a La Langley. No a teď věc, která hodně připomíná disco a jak je to propojený, country muzika a disco. Sunset Marquis, další ukázka z tohle parádního alba, hladivýho alba mimochodem tedy, hodně klidnýho, to je Miranda.

co vy na to? Já myslím, že docela příjemný projev. Tohle je Miranda Lambert, její album Crisco, předposlední ukázka z téhle desky. Sunset Marquis. No to závěrečná ukázka je takový country love song, je to... Myslím si, že je to hodně inspirovaný i soulem, prostě je to paráda. Tahle věc, která se jmenuje To Everything. Tak to je Miranda Lambert, její album Crisco.

tohle zpěvačka, která se jmenuje Tennille Towns. V Kanadě má úspěch tato věc Sunshine Spree. No a už předposlední věc. První vysílací hodině ACX. Tohle je jedna věc z Kanady, nejúspěšnější debut v tomhle týdnu má na svědomí Aaron Goodwin, ne? Aaron Goodwin? Ne, tak jsem se si poplet. Jmenuje se Dawson Gray. Tak Dawson Gray, teda ta věc Bars Gone Now. To je nejvyšší debut v Kanadě v tomhle týdnu.

No, tohle to je Dawson Gray. No, říkal jsem si, že taky jako závěr bude asi nejlepší. Zavřít to vlastně tím propojením britského, už blbnu, amerického a kanadského žebříčku. To propojení je v tom, že první místo je úplně stejný. Takže už několik týdnů v Kanadě daleko ještě díl na prvním místě než v Americe. To je Stella Lefty, má velikánský úspěchy i v popovém žebříčku, je na třetím místě, jestli se nepletu. Tak tady je Stella Lefty a veliký úspěch pro ní a jmenuje z toho samozřejmě Boston.

jak jsem vám představoval její album, tak tohleto je velký úspěch pro Stellu Lefty. Úspěch se jmenuje Boston, i v Anglii, v Americe, i v Kanadě, number one. No a já jsem za chvilku zpátky, teď už pozvánkový break a za chvilku druhá hodina, druhá vysílací hodina ACX. Tak zatím...

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astartek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
5: Bohempia.
4: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
5: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio a Martin Svátek.
9: Je to tak, moji milí, druhá vysílací hodina ACX. Zdravím vás, Martin Svátek. No a na rádích Color Music Sázava Americana. Jedeme tu druhou vysílací hodinu ACX na úvod. Blake Shelton, Come Back as a Country Boy.

taková mohutná věc. Come back as a country boy. Ne, country boy. Se vším všude, ne? Nebo jo, nebo co? Blake Shelton. No a co teď? Další Blake, tentokrát Blake Whitten. Ten je teď docela v kurzu, jeho nová věc, která pluje éterem v Kanadě a v

No tak jo, tahle holka má taky svoje velké místo v country muzice. Zpěvačka Kelsea Ballerini. Její velká věc number one z roku 2015. Věc, která se jmenuje Peter Pan. Tady je jeden živák, já ho pouštím dřív a to jsem neměl, protože on začíná hned zpívat. Tohle to je samozřejmě Russell Dickerson a živá verze, živej záznam jeho velkého hitu Happened.

to další takový taneční song. Countryovej. Tohle je Kevin Powers a taky Shabuzi. Tohle ta aktuální věc.

svátek z jeho aktuálního alba. Tak a teď trošičku uklidnění, tady je Cole Swindell, tahle baladická věc.

já jsem se koukal na tvorbu tady toho zpěváka, jmenuje se Nate Heller. Hlejte, to je samej chlast. Tohle člověk zpívá fakt jenom o chlastu. I v této věci se zpívá o chlastu. I když věc se jmenuje tady Thought About You. On je také skvělá věc, tohle je Nate Heller. Totiž grupa, která myslím si, že pro většinu z vás bude známou. Tohle to jsou totiž Mumford and Sons. Ty jsou tady v Čechách hodně oblíbený, společně s nima taky Chris Stapleton. Tahle věc, která se jmenuje Here. Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

Pěkná věc, která se jmenuje Here, tohle jsou Mumford & Sons, samozřejmě jejich velký úspěch, třeba I Will Wait For You. A tohle to bylo tedy, tohle bylo propojení s Chrisem Stapletonem, tahle ukázka Here. No tak jsem si říkal, mohli bychom si Mumfordy ještě pustit, jedna ukázka, která mě bavila, vedle třeba I Will Wait, kterou jsem taky hrával několikrát. Tuhle věc, kterou vám teď chci nabídnout, tak tu jsem v ACX ještě nehrál. Tady jsou Mumford & Sons ještě tedy jednou, tedy ukázka, která se jmenuje

co tím nedořekl dokonce, každopádně tohle je nová věc nebo aktuální pro Chrissie Younga, Chris Young. Tak a teď je věc z roku 2009, jsem si říkal, že bychom si mohli pustit Chrissie.

krásný ty kudrliny, jak se tomu říká, koloratury nebo co. Každopádně, jdeme to skvěle, tohle je Chris Young, jinak je věc, která se jmenuje Voices. Z jeho alba z roku 2009, Man I Want To Be. Tak teď trošku stará country muzika.

tahle ukázka, která se jmenuje Dancing in Circles. Ta už uzavírá dnešní ACX. Moji milí, miluju tohle pořad. Moc jsem se těšil a doufám, že jste si to užili takhle nějak podobně. Tak děkuju za poslech a jinak na Color Music Radio na Sázavě na Amerikána. Tohle to je ACX, American Country Express. Přehled o současné americké country muzice. Tak ještě jednou vás zdravím, Martin Svátek, ale zároveň se loučím, mějte se krásně a zase příště.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli, krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Toots Hiberta z kapely Toots and the Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes pozbuzení z poslední letní reggae speciál na koloru, protože podzim už je za dveřmi, a tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod, a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers, a to bylo v Pittsburghu ve Stanley Theater. A já bych vám rád z tady tohohle bez pochyb velmi úžasného koncertu rád zahrál aspoň kousek. Tehdy už Bob mimochodem věděl, že co ho čeká, nebo měl už ty diagnózy doktorský, a byl to poslední koncert turné, který byl předčasně zrušený. A přesto s takovouhle energií to celý odspíval. Tak ochutnejte aspoň kousek na úvod. Tak vás čekají i mnohá další témata a spousty novinek. Příjemný poslech na koloru Jam Music Reggae Session. Tonight, live and direct.

Bob, Bob Marley, Andy Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1989 vedle Stanley Theatre. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné klubu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. Vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, i když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tady tomhletom koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní 2 songy, úplně to cítím husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout 36 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Stone Family Man Barrett a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byla Alan Dessen, u kláves Tyrone Downey a Earl Wyalindo a na perkuse Alvin C. Co-Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě iTrees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení a rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku a z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád

Big tune this. Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím dokončí. Možná ještě vzpomenou Jojo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živej, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu a samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979.

0: Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoka z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlaté éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristona tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma, takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security, just uncovered a plot for the eradication of the plantation and this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jepter McClymont, velká legenda samozřejmě jamajský roots and culture scény. Rastaman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage nebo Capleton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánskej, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton, London, a to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capleton a Luciana, který se znají už z těchto časů 90. let Exterminator, kde tehdy spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od digitální produkce začalo zase ustupovat a začali vystupovat do popředí hlavně živí muzikanti a taky conscious music, roots and culture, jakožto esence reggae music. No a takže Capleton, který letos vydal velmi zajímavý nový album, a Luciano, který je neustále tvořivý dodnes, tak jsou na společném miniturné po Velké Británii. Promotéři tu show inzerujou hesly The Prophet and The Messenger, neboli prorok a posel. A ve čtvrtek hráli v Bristolu, teď v sobotu v Birminghamu a v neděli večer 20. to znamená dnes večer v Brixton, London. Tak je několik songů, který společně nahráli, a jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s Admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

Bakabaka Pyramid společně tuším s brazilským kytaristou, který se říká Barrio. Předtím to byl jeho Breda from Another Mother, Jesse Royal, ve spolupráci se Zion Kings, který je vřele doporučuju taky vaší pozornosti, protože produkují velmi zajímavé desky, spolupracují s mnoha jamajskými interpretama, přestože základnu mají na ostrově, na panenských ostrovech Virgin Islands, kde odkud pocházejí, a tak traverzují mezi Virgin Islands a Spojenými státy, a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina a Kaje Beka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná, vlastně dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl ale teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album, poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Dee Colin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku, tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

intenzivní začátek. Nový desky Kavaka Pyramida s songmenem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bass Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. All Lovers Get Ready. Skibli bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

Jo, tak to byl Pressure Bus Pipe s jménem Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, anebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Ne? Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, vlastně legenda jamajské scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulý týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostují Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazz Wad. A my se ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vědět, jak se vám to líbí. Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal a nebo toho mýho celého reggae světa je jammusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně i klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto good music. Pull up the

Jo, Anthony B a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Anthony B, právě teď song jménem Wake Up.

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to album otvírá, je takovej Coco Mambo, ne? Jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde. Ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music, odkazující se k tomu, co se děje ve světě. Takže velmi tematický song a la Queen Omega. Teď a tady na koloru. Jamuzik Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry, stále ve hře a teď před pár dny, možná týdnem nebo dvěma, se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Neverash, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Neverash, jejich projektu Dr. Curry Kokoman a Messenger a Selector Bodrick, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Krosem, takže ještě možnost dát open air.

celý to bude už tento pátek před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která vstala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirits Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce v kalendáři

Posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky. Tak tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator, jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toastovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili

Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toastuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021. A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému je poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák The Paragons, a to zrovna když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Isle. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství Dukeovi Reedovi a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation a nebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako o bohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

0: You know what I mean?
1: Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera, on to myslí, Matt Profesora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroje, který by teď 21. oslavil, jak se říká, na Jamajce Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat v novinkách. Mám tady novýho Sizzlu, Romaina Virga, Rhythm Manem I Shall Be Released, taky nový song, duet Steven Marley a Beanie Man, anebo Richie Spice a Mr. G. Ale ještě předtím, nebojte, nebudu pouštět něco jiného, ale mám tady hlášení, že o nadcházejícím v nadcházejícím týdnu máte možnost několika zajímavých akcí, na který tady mám tip. Všechny tři se shodou okolností odehrajou v Praze. Jedno je DAPFX, samozřejmě australský experimentátor, beatboxer a hudební producent, zpěvák taky, který se poslední roky hodně inspiruje na Jamajce, i tam byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem a takhle spolupracoval s Capetonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji, na YouTube najdete pod DAPFXem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hiphopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prý hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hiphopu a potom mám pro vás ještě tip na bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B i hiphop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place. To znamená, teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až od 23. A prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G-Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom DAPFX před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na Strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou přeskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram Admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. A teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa a společný single se jmenuje Winning.

Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme. Back to the Roots, velmi zajímavý rhythm, na kterém spolupracovalo spousty velkých hlasů. Tohle je duet Christopher Martin a Jesse Royale.

Rhythm Manem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten Rhythm je narvaný a fakt velmi zajímavýma jménama, tak ochutnejme další. Romain Virgo, hned na úvod té selekce a

jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year, a ještě vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak je to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G, a song se jmenuje Free Up.

Takže brand new rhythm I Shall Be Released, no říkám brand new, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných sessions ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxon Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Namátkou bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Minot dokonce, nebo Sizzla Kalanji. Právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu a většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn, tak budeme tam třeba pokračovat, teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

Tak, ještě jedna novinka, kterou jsem vám moc chtěl zahrát. Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a který mi udělali velikánskou radost na poslední novinku dnešního Jam Music Reggae Session, slíbený Sizzla Kalonji. A u mikrofonu společně s ním Jozana, Let the Music Play. Takže sice se s váma loučím, ale muzika samozřejmě na koloru poběží dál. Ještě tip pro vás, kdo chcete tenhle pořad poslouchat i v nějaký denní hodiny, tak se můžete stát předplatiteli na herohero.co/admiral Kolíbal. Za malý měsíční příspěvek pak můžete se ponořit do celého archivu, který už má x desítek záznamů. Poslouchat kdykoliv a zároveň být vlastně partnerem, podporovatelem tady tohoto pořadu, tak velký díky vám všem, kdo jste toho součástí. A special big ups taky pro Breda from Another Mother, Jirka Lehký. A brzký uzdravování skrze reggae terapii.